0: Energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: I've

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. Prevence kůže, to je asi něco, co všichni známe. No ale sluníčko v posledních dnech docela září, tak pojďme se podívat na to, co říkají odborníci. Ty totiž na Zlínsku upozorní na prevenci rakoviny kůže, jejíž výskyt dlouhodobě roste tady u nás. Lidé by se měli všímat hlavně změn znamének, nových kožních lužisek, svědění nebo krvácení a na kontrolu chodit alespoň jednou ročně. Důležitá je také ochrana před sluncem, používání krému s faktorem SPF 30 až 50, pokrývka hlavy a rozumný pobyt venku. Když se problém zachytí včas, léčba bývá výrazně úspěšnější.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové

0: Série platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-píků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentrer v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Konec týdne bude vypadat skoro jako pozvánka ven, protože Česko čeká hodně slunce, teploty většinou kolem letních hodnot. Přes den se budou držet příjemně na teplých 25-26, takže máme třeba možnost zajet na nějaký výlet nebo zahrádku, kolo nebo jenom třeba na kafe venku. Doufám tedy, že si to užijete, víkend už máte naplánovaný. Každopádně mějte pohodové dny a buďte ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Hlavníte rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smějte.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. Prevence kůže, to je asi něco, co všichni známe. No ale sluníčko v posledních dnech docela září, tak pojďme se podívat na to, co říkají odborníci. Ty totiž na Zlínsku upozorní na prevenci rakoviny kůže, jejíž výskyt dlouhodobě roste tady u nás. Lidé by se měli všímat hlavně změn znamének, nových kožních ložisek, svědění nebo krvácení a na kontrolu chodit alespoň jednou ročně. Důležitá je také ochrana před sluncem, používání krému s faktorem SPF 30 až 50, pokrývka hlavy a rozumný pobyt venku. Když se problém zachytí včas, léčba bývá výrazně úspěšnější.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech

0: V oboru lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroën.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla.

0: řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-píků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Hladíte Rádio Kroměříž a také Svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, ale tentokrát do Kroměříže. Město Kroměříž zvyšuje podporu sociálních služeb a rozděluje přes 10 milionů korun. Peníze směřují na péči o seniory, terénní služby i pomoc lidem v obtížné situaci. Oproti minulému období jde o navýšení podpory, které má zajistit dostupnější a stabilní sociální péči ve městě. Tak držíme palce, ať se to podaří.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinotéka.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví i tady u nás v Kroměříži. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíky.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
4: Sem? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

černý vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. V obci Karolín se objevil pseudomor drůbeže, tedy virové onemocnění, které se rychle šíří mezi ptáky a může způsobit velké ztráty v chovech. Veterinární správa doporučuje chovatelům omezit kontakt drůbeže s volně žijícím ptactvem, chránit krmivo a vodu před kontaminací a zvážit očkování. Lidé mají hlásit zvýšené úhyny nebo nálezy uhynulých ptáků veterinární správě. Ochranné pásmo zatím vyhlášeno nebylo.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-peaků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
5: Jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu, ale tentokrát do Kroměříže. Město Kroměříž zvyšuje podporu sociálních služeb a rozděluje přes 10 milionů korun. Peníze směřují na péči o seniory, terénní služby i pomoc lidem v obtížné situaci. Oproti minulému období jde o navýšení podpory, které má zajistit dostupnější a stabilní sociální péči ve městě. Tak držíme palce, ať se to podaří.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
1: A proč?
0: To nevím.
1: A proč?
2: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
2: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hoveda.sk.
1: Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby.
0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.vino-skks.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Láska
1: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance od mikrofonu na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je z dob dávno minulých konkurent, ale samozřejmě i kamarád Roman Hambálek, šéf a zakladatel kapely Forum. Romane, čau, čau.
2: Čau Lupo, moc rád tě vidím a zdravím taky všechny tvoje posluchače, věrné posluchače Rádia Kroměříž.
1: Romane, pojďme prozradit posluchačům, co jsi vybral jako první písničku, kterou tuhle hodinku s tebou rozjedeme.
2: No, abychom tomu dali takový nějaký styl, tak já bych začal na začátku. Forum vzniklo někdy v roce 85 a od začátku, možná ještě než vzniklo, než dostalo svůj název a než se postavilo před lidi, tak skládalo pořád nějaký vlastní písničky, vlastní texty. A než se dostalo do studia, uběhl nějaký ten rok, tenkrát to bylo složitější. A já bych chtěl vlastně ukázat písničku první, kterou hrajeme dodnes a kterou jsme navštívili studio Barbarella v Ostravě. A natočili jsme tam několik věcí a věc, která vydržela dodnes díky posluchačům, se jmenuje Černá nebo bílá.
1: A já už teď jenom popřeju příjemný poslech.

0: Je tady další vstup a než se začneme bavit o další písničce, kterou si vybral můj dnešní host Roman Hambalek z kapely Forum, tak bych chtěl, Romane, chtěl bych tě pochválit za ty vokály, protože tady to je opravdu, zase cítí tím novákovským vokálem, vlastně na Přerovsku všechny ty kapely dodnes dodržují ty nepsané pravidla těch vokálů. Mně se to strašně líbí a miluju to. Ale pojďme dál a pojďme si představit teda tu další písničku kapely Forum dnešního rokového žvance.
1: Tahle ta písnička vlastně vznikla na těch našich Big Beatech, protože kolem dokola bylo spoustu párů, které vznikaly, které se rozcházely. A jak jsme se tak na ně dívali, tak když si mě napadla jeden takový refrén, protože já obyčejně všechny věci, které dávám dohromady, tak já jsem refrénovej a to prostě jak jde refrén, pak už to jde všechno samo. A napadl mě takový krásný refrén, holka si v tom za stom lítáš. Písničkou hraje taky spoustu jiných kapel a je to hit, který to prostě žije s náma po celou dobu, po celých 40 let, vlastně už dneska 41 let. No a tu bych je strašně rád, kdybys dneska pustil.
0: Já ji strašně rád a bude mi taky ctí dneska pustit posluchačům rokového žvance. Kapela Forum, holka jsi v tom. Příjemný poslech.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Dozněla skladba Holka jsi v tom mého dnešního hosta Romana Hambálka a kapely Fórum. Teď se tě ale, Romane, zeptám, nějaký ten životní muzikantský příběh, kdybys mohl, protože ty příběhy tady posluchači mají rádi. Máš něco ve svém rukávu?
4: Máme plno příběhů, ale já si vždy vzpomenu na to, když jsme hráli v jedné krásné výzce kousek od Předova, úplně v začátcích. Bylo plno, byla vynikající atmosféra, možná někde kolem půlnoci to letělo a najednou za mnou místo nástrojů kytarových, basových něco zadrnčelo, ale tak strašně, že jsem myslel, že padá strop. A on to náš bubeník propadl praktikávlem, propadl do světel, propadl do mlhy a zůstal tam viset. Předušila se akce, vytáhl se bubeník, trochu se očistil, spravili se bicí a hrálo se dál.
3: Já si myslím, že tohle se stalo minimálně všem kapelám, aspoň jednou za tu celou éru. A ty, Romane, s kapelou Fórum máš hodně, hodně dlouhou, takže pojďme teď vybrat, zavzpomínat a vybrat další písničku, kterou si teď pustíme.
4: Fórum udělalo spoustu pomalých písniček, nebo napsal jsem spoustu pomalých věcí a jedna z nich je taková, kterou znat Fórumu patří a znají úplně všichni. Když řeknu růže, tak to je synonymum v podstatě Fórumu. A ta věc, nejenom, že se hraje od začátku, dříve byla kytarová, dali jsme novou aranž, aby měla klávesy, pěkný vokály, všechno, ale ona se prostě hraje opravdu od první akce a dodnes ji všichni žádají a vyžadují, aby byla. Prostě, aby na konci zazněla růže. Já když ji dám uprostřed, tak ji stejně musíme hrát na konci znovu. Na koncertě, na závě, všude, kde se lidi baví. No a měla taky to štěstí, když jsme ji kdysi pustili do rádií, někdy v roce 98, jsme jezdili s CDčkem, většina těch moderátorů si ji vybrala a vyhrávala jednu hitparádu za druhou.
3: To mohu potvrdit, protože si to pamatuju, tu dobu, kdy tahle písnička vyhrávala hitparády, ale já jsem chtěl říct, že jdeme v dnešním rokovém žvance, jak šel čas, Fórum jak natáčel ze začátku, teď se posouváme trošku dál a mohl bys prozradit vlastně, kde se natáčela tahle ta písnička, tahle ta pecka kapely Fórum.
4: Tahle písnička se natáčela ve studiu, ne, takhle, jak to vzniklo? Hráli jsme se spoustou kapel a jednou jsme hráli s Milošem Dodo Doležalem. Seděli jsme v zákulisí, povídali si a on potom sledoval náš koncert nebo naše vystoupení a říkal, vyhrajete spoustu vlastních věcí, přijďte něco natočit. Bylo to někdy v říjnu, pamatuju si to jako dnes. A tak jsme se domluvili, no a myslím, že 7. ledna jsme sedli do auta, zajeli jsme k Milošovi, přivezli jsme dvě písničky, nakonec jsme jich tam natočili 5 a za 2 roky nebo za rok jsme tam byli zpátky s další 10. No a právě tam byla, první z nich byla Růže a pak budou následovat ty ostatní, který bych rád, aby si poslechl a posluchači si poslechli.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A tohle to je to pravé ořechové, protože jak tady o tom vždycky v rokovém žvanci mluvím, když mi stojí chlupy na rukou a jinde, tak ta písnička stojí za to a tahle stála za to opět ta husina. Mně se tahle písnička vždycky líbila i v těch hitparádách, když jsem to sledoval, ale pojďme už si říct, protože teď písnička, kterou si pustíme, bude trošku úplně jiného tempa. K tomu existuje taky videoklip, ten jsem viděl. Jak jsme se bavili, k tomu je krásný příběh, který bychom teď posluchačům Rádia Kroměříž rokového žvance mohli říci, protože to je bude zajímat tak, jako to zajímalo mě.
3: Bude to trošku kvapík a měli jsme chuť udělat taky nějaký videoklip. Musím říct, že nám s tím Miloš Doležal velmi pomohl, protože zvedl telefon a zavolal člověku, který se jmenoval Beránek, myslím, a že točí klipy Kabátů, čo jsem se lekl, Lucí, tož to už jsme byli úplně vedle, a najednou byl v Přerově, seděli jsme v pivovaru na pivku a povídáme si o tom a říkáme mu, že bychom chtěli natočit klip na Růži. A on říká, jo, ale chlapci, já jsem poslouchal to CDčko a tady ten kvapík, to se mi snad jenom zdá, já mám na to nějakou takovou myšlenku, to bychom mohli udělat. Já vám pošlu, co by tam bylo, vy přijedete a natočíme klip. Tak jsme na ně natočili klip a taky tu písničku Randomness.
2: Já bych ten klip doporučil všem posluchačům, opravdu stojí za to, ale opravdu až po té 20. hodině, kdy s dnešním rokovým žvancem skončíme, tak pak se běžte podívat. A teď teda skvělá pecka, to se mi snad jenom zdá, kapela Forum.

0: Další písničku, kterou si teď pustíme, je pro mě hodně blízká, ale o tom už více můj dnešní host Roman Hambálek. Ale v téhle písnice je taky zamotaný, zakletý jeden člověk, muzikant, kterého já si opravdu hodně vážím. Já ho tímhle zdravím, tak pojďme prozradit autorství téhle skladby.
1: Tak další písničku je takový otisk Holešovska, protože tam byl Jarda Prchal, baskytarista, který s náma hrál několik let, a ten přinesl do studia písničku, kde neměl ten text úplně tak, jak by se nám líbil, ale společně jsme vytvořili, celá kapela jsme vytvořili text, který to potom s náma táhla, který vlastně byl o nás. O nás a o tom, co hraje. Jmenuji se Big Beat.
0: A my si teď pojďme pustit tuhle skvělou pecku, která už v žilách fanoušku kapely Fórum dávno koluje, ale my teď vstříknem taky posluchačům rockového žvance Big Beat a Fórum.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Dozněla skladba Big Beat, ale teď jsme v takovém tom inkriminovaném místě, kdy zazní písnička, kterou já opravdu od kapely Forum miluju. Přiznám se ti, Romane, že tahle písnička mi byla taky inspirací pro mé skládání mých písniček.
2: To jsem rád.
1: Opravdu skvělá věc a tady ta laťka je tak daná, že zkrátka to už nejde vlastně líp udělat. Já se toho držel a vždycky, nebo jednou za čas si ji pustím. Ten prvotní nápad té skladby je tak bombastický, že vlastně fakt to nejde líp udělat. Ovšem, pojďme už prozradit posluchačům, o kterou tu inkriminovanou písničku vlastně jde.
2: Jsem rád, že se ti líbí. Je to písnička Nebreč. Nikdo nevěří, že tu ta věc byla kytarová, protože když jsem ji v 16 letech dělal, tak byla opravdu kytarová, ale ta aranž časem se tak nějak protočila, až jsme s ní udělali tenhle ten song a tenhle ten song se líbí, hrajeme ho stále a když se někdy objevím na nějaké jiné akci, tak z dálky slyším, že kapele se líbí taky, protože ho hrají, mají ve svém repertoáru.
1: Já bych je osobně taky rád hrál, ale nebudu se do toho pouštět, protože kdybych použil to zprosté slovo, nechtěl bych ji pokazit. Ovšem teď posluchačům rokového žvance strašně rád pustím, protože tuhle písničku opravdu miluju. Nebreč!

0: Nevím, jestli jsou taková citovka, ale asi tu muziku nějak cítím celým tělem a teď mám tu husinu i na zadku. Já myslím, že pro kapelu Forum je tohleto ta nejzásadnější a nejlíp udělaná písnička zaranžovaná, tak? A nebudu daleko od pravdy, když prohlásím i fanoušcích, že tahle písnička je pro ně ta zásadní. Jak jsme se bavili, Forum už má 41 let, ale tahle písnička je daleko, daleko starší. Můžeš klidně prozradit posluchačům, i kdy tahle písnička vlastně vznikla?
1: Přes 40. To znamená 44 let přesně, pokud to chceš vědět úplně na rok.
0: To jsme opravdu tak staří. Je to palba, no, to takový roky hrát. Ale teď se posuneme v čase a poskočíme, dáme si ty novější věci kapely Forum, kterou si vybral jako další.
1: Přeskočíme do nového století, dostaneme se až do studia Bomb Jack k Vaškovi, což byl zvukař, který s náma asi 2, 3 nebo 4 roky jezdil a přitlačil nám k tomu, ať taky natočíme nějakých pár skladeb. Domluvili jsme se, stavili jsme se, bylo to 4 písničky, nakonec to bylo celý CD. A já bych rád, aby tady zazněla věc, která je úplně první na tom CDčku a která se jmenuje Jedeme dál.
0: A to už bude ten našlapanější zvuk, jak jsme se o tom bavili, protože z Boom Jacku vždycky ten zvuk vyjde, ty písničky vždycky našlapané, takže připravte se na to opatrně, na to volume a jedeme dál. Kapela Forum.

0: Já musím teď posluchačům říct, že Roman Hambálek, můj dnešní host kapely Forum, tady není sám, má tady svého syna a mně se strašně moc líbí, jak ho synátor během písniček upozorňuje, co má říct a tak dále. Je to strašně pěkné, jak ho navádí každým slovem, co aby tam neto a co aby se řeklo, co by se neřeklo. Je to strašně pěkné, vlastně takový manažer. Tomáša jsme zatím nepustili ani ke slovu a myslím, že to tak zůstane, protože jsme se s Tomášem domluvili, že přijde i syn. Jinou kapelou. On sice hraje s tátou ve Forumu, ale má těch projektů více a je to výborný multiinstrumentalista, muzikant všech nástrojů a já se s ním domluvím ještě na tom, aby mi pomohl s nějakýma těma mýma nahrávkama, protože jak jsem slyšel ty nahrávky a co jsme tady probírali, tak opravdu má ten vkus a pro nás starší vlastně je hodně inspirující.
1: Ještě k tomu Tomášovi, já jsem taky rád, že tady je, protože jsme se úplně náhodou potkali, když jsem měl autem a říkal, kam jedeš? Říkám, za Lupem, pojď se mnou. Tak jede se mnou a teď tady jsem tam se na mě podívá a řekne, a já mám rád názory těch mladších a u kluka úplně to beru, protože je to muzikant a tělem i duší a jsem za to rád. Další písnička, aby jsme se k tomu dostali. Tady jsme se inspirovali, nebo v textu jsem se inspiroval strašně pohádkou. Na tuhle písničku jsem napsal asi 3 texty, než se mi docela líbily a dokonce ve stylu jsem ještě, nebo když už byla z poloviny natočená, tak jsme přidali jednu sloku. Ta písnička se jmenuje Čerti čerti, není dlouhá, ale je to pěkný kvapík.
0: A já to mohu potvrdit, protože už teď mi poskakují nohy a všem, kdo mají rádi, je opravdu rychlý tempa, nářez. Zvedáme zadky a jdeme zapařit.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Je tu další vstup a v tomhle vstupu s mým hostem Romanem Hambálkem z kapely Forum bych teď chtěl vzpomnět, protože v těch dobách dávno minulých za Komančů jsme vlastně já v Presech a ty s Forumem vlastně hrávali těch koncertů nebo zábav 100 a více za rok, což je v dnešní době vlastně nemyslitelné. Hrávali jsme poctivých 6-7 hodin, byl to nářez, nášup, ale byli jsme mladí. Jak to máš teď?
2: No, my hrajeme v podstatě stále, nikdy jsme žádný rok nevynechali a jelikož hrajeme hlavně pro radost, takže nám je v podstatě jedno, jestli hrajeme zábavu nebo koncert. Ale když hrajeme nějaké koncerty na velkém pódiu, tak je to samozřejmě takový zajímavější, vybíráme písničky ty nejlepší a hlavně ty, které se líbí nám, ty, které se líbí lidem. A někdy přijde nějaký kámoš, řekne, já vám z toho udělám aspoň nějaký sestřih. No a na jednu, kterou budeme poslouchat teď, jsme udělali takový sestřih ze všech těch koncertů a udělali jsme na ní takový živý videoklip. Kdo chce, najde si to na YouTube a může si to pustit a podívá se, jak jsme hráli na velkých pódiích a tu písničku

0: lásko, mám tě rád.
1: Tak tady opravdu byl ten silný refrém, o kterém jsme se bavili, že to uděláš. Pak to pustíš do lidí a oni paří a pamatují si to. To je vlastně typický styl pro kapelu Fórum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Teď ovšem trošku zpomalíme, dáme si pomalejší věc a o té už nám víc vlastně Roman poví sám.
2: Písnička, kterou jsme hráli strašně dlouho vlastně a nikdy se nevlezla na žádné CDčko. Až v roce 2020 dostala svoji šanci a prosadila se. Bylo to tak, že mladí, to znamená Tomáš, nejmladší člen kapely, tomu dal trošku jinou aranž. Nám se to tak líbilo, že ta písnička se prosadila právě na to CD a proto ji hrajeme i v tom duchu, tak jak to Tomáš vymyslel.
1: A to se bavíme a zároveň si pustíme tuhle skladbu s názvem Raj na zemi, kapela Fórum.

0: Forum, respektive mým dnešním hostem Romanem Hambálkem, šéfem, skladatelem, textařem a zakladatelem kapely. Romane, já ti moc krát děkuji, že si vážil cestu a přijal pozvání do rokového žvance. Bylo to s tebou úžasné povídání, zavzpomínání na staré časy a za tu krásnou muziku, kterou jsme tady pouštěli dneska, tak tobě i bývalým členům, samozřejmě i současným členům, co jste vlastně vy dva s Tomášem, ale je tam kytarista Rostě a bubeník Jirka a všem vám patří do rockerské žákovské knížky a podotýkám právě jednička s hvězdičkou.
1: Já taky moc díky, bylo to strašně příjemný a fajn, opravdu mě to moc bavilo s tebou a poslední písnička Hlámeš nade mnou hůl je takový koncertní otvírák, protože všichni ji znají, ale jinak si ji můžete pustit na Spotify a na různých platformách. Budeme se na vás těšit a aby jsme společně si užili hraní forumu. Čau, mějte se fajn.
0: Romane, ještě jednou moc krát děkuji, děkuji taky Tomášovi, že přijel s taťkou a všem posluchačům Rádia Kroměříž potažmo rokového žvance. Posíláme na dobrou bezbolestnou noc nádhernou věc kapely Forum a mého dnešního hosta Romana Hambálka. Lámeš nade mnou hůl. Tak mějte se krásně a příště naslyšenou. Čau.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
2: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
2: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky.

vyměnit brýle za tvaro a Tour de France za ruská kola a Moliéra za gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž a večerní pohoda.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuch

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Herečka Tereza Ramba patří k nejobsazovanějším herečkám své generace, ale její nejnovější projekt ji dostal na samotnou psychickou hranu. V nové sérii platformy OnePlay stvárnila tragickou zesnulou spisovatelku Simonu Moniovou a role oběti domácího násilí v ní zanechala hluboké stopy. Herečka musela v průběhu natáčení drasticky hubnout, podrobovat se náročným maskerským procedurám, které jí lepily vrásky i otoky, a trávit hodiny studiem policejních spisů k případu Moniová. Cílem tvůrců bylo ukázat Simonu nikoliv jako pasivní oběť, ale jako silnou a chytrou ženu, která se stala vězněm postupné manipulace narcistického partnera. Ramba se na roli napojila natolik intuitivně, že i po skončení natáčení bojovala s tím, jak se vrátit zpět ke své vlastní realitě a nezůstat v hlavě Simonou. I tak ale přiznává, že práce na tomto seriálu pro ní byla transformační a posílila v ní ženskou energii. Podle ní totiž nešlo jen o řemeslo, ale o hlubokou misi s cílem změnit společenský pohled na oběti domácího násilí. Jak se tato náročná role Tereze Rambě povedla, můžete již nyní zjistit na české platformě OnePlay.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města,
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Kuřavková katastrofa. Slyšeli jste někdy o ní? V červenci 1895 totiž došlo v důsledku havárie a výbuchu v dolu k propadnutí celé jedné mostecké čtvrti. Kuřavka byl lidový pojem pro nadložení vrstvu jemného křemičitého písku. Ten po nasáknutí vodou není stabilní a začíná se chovat jako kaparina. V případě narušení tohoto nadloží dochází k zaplavení dolů, pohybům, propadům a zanesení důlních komunikací. To byl i případ 19. července 1895. První dům se zřítil v Plynárenské ulici a záhy následoval kolaps téměř celé čtvrti mezi říčkou Bělá a nádražím. Přímo se zřítilo nebo propadlo 25 domů a další desítky byly poškozeny. Zhroutil se také hotel i nová administrativní budova uhelné společnosti. Celkem si muselo hledat nové přístřeší 2500 osob a to tehdy měl most asi 15 000 obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Keby bolo niečo,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Nově se od června dostanete cyklobusovými linkami až do Bílých Karpat. A samec slona afrického Jack po útoku na slonici ve Zlínské zoo nezůstane.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Nové linky cyklobusů do Bílých Karpat spustí v červnu Zlínský kraj. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostinských vrchů, Beskyd a Chřibů přibudou další zejména pro obyvatele z Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy, z nichž každý převeze až 5 jízdních kol, budou jezdit od neděle 14. června. O volných dnech zůstanou v provozu do 28. září. Přes letní prázdniny pojedou cyklobusy do Bílých Karpat i ve všední dny. Linka 330 zaveze cestující dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic, odpoledne a v podvečer pak zpět. Linkami 340 a 342 se cyklosturisté dostanou dopoledne z Uherského Brodu do Strání, odpoledne zpět. Linky 395 a 397 pak zavezou cestující z Bojkovic dopoledne do Žítkové, Starého Hrozenkova a do Vyškovce a odpoledne zase zpátky. Od 1. května pak jezdí v regionu cyklobusy ze Zlína přes Troják a Tesák do Bystřice pod Hostýnem a cyklobus na trase Zlín, Vsetín, Velké Karlovice a Pustevny. Lidé mohou využít také cyklobus Belvava z Holešova přes Zlín, Luhačovice, Slavičín a Valašské Klobouky do Vsetína a Bystřičky a cyklobusy z Kroměříže přes Zdounky, Střílky a Koryčany do Kyjova.
0: Zlínsko.
1: Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Novinářům to řekl ředitel zahrady Roman Horský. Než k přesunu dojde, 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po raním krmení i kontrole zdravotního stavu byly sloni kolem 10. hodiny dopolední puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si smrtelně zranila páteř. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kromě.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Crazy.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio
1: Kroměříž. Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmot a zdravím Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z InfoExpressu Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová. Zlínský kraj hledá další pěstouny a účastníci žákovského fóra v Kroměříži definovali nedostatky a problémy města a navrhli jejich řešení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pěstouny zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem hledá Zlínský kraj. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé péče. Aktuálně jsou připravené do ní přijmout dítě pouze 3 rodiny. Ve Zlínském kraji aktuálně žije přibližně 680 dětí v téměř 670 pěstounských rodinách. V kraji je 39 rodin, které nabízejí pěstounství na přechodnou dobu. Za poslední rok jich přibylo 7. Loni prošlo jejich péčí 40 dětí. Část z nich následně našla nový domov v dlouhodobé pěstounské péči. Některé se mohly vrátit zpět ke své biologické rodině a další zamířili do osvojení. Největší výzvu představuje hledání rodin pro sourozence, děti od 7 do 18 let nebo děti s mentálním handicapem. Lidé, kteří o pěstounství uvažují, se mohou obrátit na oddělení sociálně právní ochrany dětí na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle svého bydliště. Procesem je provedou odborní pracovníci kraje i obcí.
0: Kroměřížsko.
1: Zástupci základních škol, jejich zřizovatelem je město Kroměříž, se sešli na jednání žákovského fóra. Jeho cílem bylo zjistit, jak mladí lidé hodnotí život a jeho podmínky ve městě, co by chtěli změnit, co jim v Kroměříži chybí a jak udělat město příjemnější, vstřícnější a atraktivnější. V rámci aktuálního žákovského fóra se do desítky nejčastěji diskutovaných problémů Kroměříže a typů na zlepšení a zatraktivnění života v ní zařadili únikové hry, bezpečnost v ulicích města, kde žáci poukazovali na problém bezdomovectví a přítomnost osob závislých na návykových látkách i skutečnost, že v Kroměříži není nákupní centrum s vnitřními obchody. Témata a náměty na zlepšení, které se díky hlasování účastníků žákovského fóra dostalo do top desítky, budou součástí ankety mezi žáky druhého stupně základních škol, které bude na jednotlivých školách probíhat do 13. června. Výsledky hlasování budou poté předloženy členům Rady města Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.